být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
0: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Fun.
6: Crazy Radio.
7: Yippee. Talk your shit. Kinda let me upgrade you. How you gonna upgrade me? It's higher than number one. You know I used to beat that block. Now I bees the block. Kinda let me upgrade.

I'm walking limit.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
4: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: Rusák zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ patřimu Garila, smačíla svoje jajce v mojem supi. On říká, ale já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patřimu Garila, smačila své jajce v mém supe. Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patřimu Garila, smačila své jajce v mém supe. On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patřimu Garila, smačila své jajce v mém supe. A on, patřimu Garila.
1: Minimum muziky. Minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická letní houpačka, nejdřív zataženo a místy ještě doznívající deště, pak se to ale rozjede s přeháňkami a blesky, že i milenci pod peřinou si budou myslet, že začal rokový koncert. Ranní teploty se budou ploužit od 14 do 19 stupňů, ale přes den to vyžene rtuť teploměru až ke 30 a na jižní Moravě dokonce ke 32 stupňům, takže někteří svléknou i to poslední, co mají na sobě. Jestli se vám po včerejšku ještě motá hlava, tak tyhle bouřky vám ji proberou a ti, co v noci nezmokli, si to odpoledne dozajista vynahradí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

Put the f-

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, povídá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pán, ty jsou veliký, ty že by tam nebejdou. Pán, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pán, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pán, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pán, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně a pán. Děkuji vám, pane doktore, pán, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Minimum muziky. Minimum...

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplne vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálne fun.
2: Crazy Radio, maximálne fun.

0: zatopit, vytopit, zatáhnout ryb. Strobáč, vata, páče a koně, denim, čem to
1: pohodí do něj.
0: Sierra, preso, tak nějak to bylo. Zahraj mi bitches, dám ti třeba kilo. Patka, digi, UV střelec, alko,

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, tomu muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozzuřený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju! Ta váza byla z 15. století! No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.
4: Minimum.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Maximálně fajn.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s chaosem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s chaosem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální
2: zásob. Tedy pohotovosti a rychlosti policistů.
3: Ještě bychom žili.
2: Vždyť poudové jsou.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brácha. Ty máš brachu, ne? Proč?
1: Minimum info. Maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues. The return

0: muziky, minimum infa,
1: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

rád tak rád bych žil. Mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra či

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, teď to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív klidu nažere, ne?
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde Vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Crazy Radio.
1: Yeah. Abe. Raz, dva, tři. Yeah. Wow. Koncerty, business, VIP party, počítaj s nami. 17 aut, 35, já a moji chlapci. 10. rok, na vrchole scény, počítaj s nami. H1,

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych ji nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, 10 hodin dopoledne. Letní vedra v Česku opět pořádně paří, takže se národ žene k vodě jak splašený, ať už na koupaliště nebo k rybníku, kde je hlava na hlavě. Někteří borci už to evidentně nevydrželi a na veřejnosti se ukázali bez plavek, což okamžitě rozproudilo vášnivou debatu, jestli je holá prdelka na české pláži už přes čáru, nebo jen taková letní pohodička. No a co, hlavně že je sranda a prdel, že jo?
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou se pěkně zapotili, když vyjížděli k hlášení o lidském těle v vedně uprostřed Bohunického lesa. Na místě ale zjistili, že obětí je jen nafukovací silikonová pana, která zřejmě někomu unikla ze sex shopu. Hold, ty lidské choutky občas potřebují čerstvý vzduch a občas se přitom kousek dál i ztratí.
4: Kultura.
5: Praskly informace, že se v jedné malebné jihočeské vesničce konal recesistický festival, na Háři na zámku, kde se místní občané snažili získat zápis do Guinnessovy knihy rekordů v hromadném běhu v Adamově rouše. Akce prý skončila fiaskem, protože většina účastníků zapomněla, že na veřejných prostranstvích platí nějaké ty mravnostní zákony a museli je rozhánět chlupáči. Místní farář prý prohlásil, že ti hříšníci budou hořet v pekle, ale aspoň se u toho nasmáli.
4: Sport.
5: Už jste někdy viděli lidi skákat na nafukovacích trampolínách, pinkat si do míče nohama, hlavou i vším možným, a to všechno za doprovodu jižanské muziky s bubnujícím rozhodčím. Ne, to není nový cirkusový výstup, ale bosabal, netradiční sport kombinující fotbal, volejbal a gymnastiku, který se v Česku pomalu, ale jistě, chytá. Takže až vás příště omrzí klasické válení u piva, zkuste si s kamarády pořádně zavrtět zadkem na nafukovacím hřišti.
4: Doprava.
5: Takže, včera se zas ukázalo, že někteří řidiči jsou prostě mistři světa v objíždění kolony, i když na to nemají. Filip Turek si to střihnul odbočovacím pruhem a pak rovnou, což dopravní expert Pavel Greiner označil za pěknou píčovinku a zásadní chybu. No, aspoň víme, že ani veřejně známé osoby nejsou imunní vůči dopravním přešlapům, co nás serou každý den.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska si v Česku užijeme pořádný letní fičák s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 30, místy i 32 stupně Celsia, ideální pro opékání bustů i těl, ale pozor na krupobytí, ať vám to nespálí nejen kůži, ale i ty busty. Místy se totiž prožene nějaká ta letní bouřka, takže si raději schovejte i své drahocenné parádnice, co jim vlhkost nedělá dobře.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá, nebojte se, mamička, nikomu neotvoríme.
7: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká,
6: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mliečka jsem vám donesla.
7: Kozliatočka povídaj.
6: Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
7: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpa.
6: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já vaša mamička, mliečka jsem vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
7: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde pistulipa.
6: Kozliatočka, otvárajte, to jsem já, vaša mamička, mliečka jsem vám donesla.
7: Kozliatočka pá,
6: to nie je naša mamička má kluče.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, 11 hodin dopoledne. Česká města zažívají s letními parny doslova invazi plážových borců, kteří si MHD pletou s nudistickou zónou a servírují ostatním cestujícím poněkud nečekané vizuální zážitky. Instagram se plní fotkami těchto módních přešlapů, zatímco slušní lidé si v autobusech raději drží odstup a přejí si rychlejší konec léta.
3: Ze společnosti.
4: Policie v Týně nad Vltavou zažila nedávno pořádné drama. Oznamovatel hlásil nález těla v lese, z čehož se vyklubala jen silikonová pana ze sex shopu. Inu, někdo si v lese hrál na velký chlapy, než mu někdo ten poklad šlohnul.
3: Kultura.
4: Tak zatímco se někteří čeští bardy plahočí na divadelních prknech, mimo reflektory jim kolikrát rupne v bedně a najdou si šílené koníčky. Třeba herec Jaroslav Plesl, ten prý občas vodí turisty po hradech, a bavič Aleš Háma si místo vtipů rád střelí třeba srnu. Ale největší borec je charismatický Hynek Čermák, který prý ve volném čase fotí nahé ženský, no co na to říct, každej se nějak odreagovává.
3: Sport.
4: Fotbalová Slavia se pořádně rochní v přestupovém rybníku, ale největší vzrušo slibuje pikantní střet na trávníku. Až se proti sobě postaví dva, Kligasy, Bořil a Chorý, to bude teprve podívaná, při které si i správce trávníku potichu zamlaská.
3: Doprava.
4: Kdo dneska musí na silnice, ať si raději vezme dovolenou, protože doprava v Česku je zase jednou spíš k pláči než k jízdě. D1 u Holubic blokuje havarovaný kamion a na D5 u Prahy se to hemží porouchanými auty i lidmi na vozovce, takže kolony se táhnou jako žvíkačka po celém dni. Takže pohoda, džes a trpělivost, jinak se z toho jednoho zblázní.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude jeden velký mix, od oblačna až po polojasno, s lokálními přeháňkami a ojedinělými bouřkami, a teploty vystoupají na příjemných 25 až 31 stupňů Celsia, místy na jihu Moravy dokonce až 32, takže se pořádně spotíme, anebo alespoň pokocháme pohledem na ty, co se potí v šortkách. Na večer si, milánkové, připravte deštníky, protože ve druhé polovině noci se v západní polovině Čech objeví déšť a možná i nějaká ta bouřka, s nočními minimy kolem 15 až 19 stupňů, ideální na teplé radovánky. Tak hlavně, ať se nepaříte zbytečně.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: dělat scény.
1: Tomáš Klus!
2: Minimum infa. Maximálně fajn.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeráli.

0: Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, poledne. Tak si to představte, poslanec a samozvaný guru rychlé jízdy Filip Turek se včera v Praze srazil se sanitkou a pak ještě stačil vykřikovat, že řidiči vlastně zachránil život. Místo omluvy pak lidi na internetu označil za hlupáky, co věří médiím, že nehodu zavinil on, chápete to. No prostě, když si myslíte, že už vás nic nepřekvapí, vždycky se najde někdo, kdo vám dokáže, že jste se mýlili, co?
5: Ze společnosti.
6: Šokující zpráva z finančního světa, kde se rozdávaly miliony a nešlo o žádné vánoční bonusy. Bývalý šéf zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra si odnesl odchodné přes 23 milionů korun a jeho personalistka dokonce 21 milionů, i když pojišťovna vykazuje schodky. No řekněte, není to divný systém, když se takhle mastí kapsy za manažerská selhání. Mezitím si obyčejné Češky po 60 lámou hlavu, co k večeři, a objevují kvinou jako zázračnou lehkou přílohu, aby se necítili těžké.
5: Kultura.
6: Píše se o tom, že se nám prý zvedá zájem o tradiční české hospody, kde se člověk nepotí u piva jako blbec, ale rovnou si užije i kulturní program, třeba cymbálovku nebo slam poetry. Že by se Češi konečně naučili kombinovat chlast s uměním bez toho, aby u toho usnuli. Hlavně ať u toho někdo pořádně zapíjí smutek, to už je skoro národní sport.
5: Sport.
6: Naše Ester Ledecká prý na lodi vypadá jako sexy kapitánka, skoro ségra Pepka Námořníka, jen s grácií šampionky místo pofiderného tetování. Možná by jí ten špenát pomohl k ještě lepším výsledkům, ale její úsměv už tak dělá divy s mužskými srdci. Sportovní svět se těší, co tahle holka ještě předvede, i mimo sjezdovky a prkna.
5: Doprava.
6: U Hluboké nad Vltavou to dneska stálo za prd, když se jeden šofér s pasatem lekl jako malá holka a skončil v příkopu poté, co mu spolujezdec otevřel sáček se živými sarančaty. Policisté teď kromě trosek řeší, kolik promile měl ten entomolog amatér a jestli se sarančata počítají jako spolujezdci s právem na záchranu. Takže pokud se v okolí pohybujete, koukejte se nejen na cestu, ale i na hmyz, co vám náhodou nevletí do ksichtu nebo do auta.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká oblačnost s přeháňkami a teploty vyšplhají až k příjemným 30 stupňům, tak si holky oblékněte něco lehkého a sexy, ať se pánové taky trochu zapotí. Zítra to bude ještě peprnější, místy až 34, takže se připravte na pořádné letní bouřky, které pročistí vzduch i vaši mysl a možná se i s někým pěkně ohřejete. No prostě ideální čas na pořádnou horkou sprchu, ať už venku, nebo s vaším protějškem, tak si to užijte.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
8: Samozřejmě. Tak, tak, tak je. Aha, aha. Grzech za grzech. Kręcimy się wokół tego, wokół tych samych zasad. Wiesz? Sprawdź to.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarlo.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a

Mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

I přesto, že mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na párty a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: co dům dál.
1: Pan Svorkoják se Slovenkou a povídají sečno, vy jste perla. Ona pání je perla, to čižma vrzla.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: dance with me. Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
0: Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, 13. hodina odpoledne. Praha se opět potí, a s ní i celá republika, takže se není čemu divit, že lidé odhazují zábrany i oblečení. V jednom brněnském akvaparku se prý strhla mela kvůli příliš odvážným plavkám a pár zamilovaných dokonce zapomnělo, že nejsou doma v ložnici. Policisté museli zasahovat, protože někteří návštěvníci už fakt neví, kam s očima. Ale co, holt je léto a hormony pracují na plné obrátky.
4: Ze společnosti.
5: Češi jsou národ kutilů a rekordmanů a Pelhřimov to dokazuje, v tamním muzeu můžete obdivovat třeba skleněný kolíček na prádlo těžký přes 11 kilo. Kdo by řekl, že vás taková prkotina dokáže takhle ohromit? Evidentně nejsme jen o pivu a knedlících, ale i o pořádně těžkém prádle.
4: Kultura.
5: V jednom malém českém městečku proběhl festival erotické poezie, kde se recitovaly verše o lásce a vášni, prý tak žhavé, že by rozstavili i dlažbu na náměstí. Místní farář sice prskal síru, ale obyčejní lidičky, ti se bavili královsky a dokonce prý padlo i pár nečekaných nabídek k sňatku. Inu, kultura má prostě sílu probudit i ty nejzavřenější brány fantazie.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: Kolaps na D1. Vtipálek s naloženou maringotkou plnou zahradních trpaslíků se dnes ráno postaral o to, že doprava před Prahou skameněla na dobré 2 hodiny, když se mu z přívěsu vykutálelo několik desítek těchto zahradních potvor přímo do jízdního pruhu. Řidiči, kteří měli zrovna plné ruce práce s ranním kafem a včerejší kocovinou, tak měli o další srandu postaráno, zatímco se snažili trpaslíky objíždět, nebo se je, v tom horším případě, naučit létat. Jen doufáme, že se žádný trpaslík nepřipletl pod kola, protože by to bylo teprve to pravé peklo pro ty, co už takhle nemůžou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pán, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď vody, ale vy si za to nic nevemete. A on pán, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info. Maximálně fun. Oh,

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovák. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovák, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Let the beat control your body.
1: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje číslo. Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím klgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdy...

0: chlapci, je to tam.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
3: Ne.
2: No, jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
3: Ne.
2: No, začala se jí točit hlava.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Známý architekt jako jeho takzvaná školka byla v totalitní epoše místem, kde se setkávali nadaní studenti architektury a architekti, kteří měli možnost svobodně se rozvíjet.
1: Samozřejmě, že v té době vlastně viděli něco, že se udělalo cosi, co ještě se nikdy neudělalo. A že tedy je možné to dělat zase zítra znovu, že to bude ještě lepší, protože to, co jsem viděl, tak to musím přece ještě vidět něco jako dál a dál. Že to udělám proto, že to umím a že to udělám 10x. Ne. Prostě přemýšlím o těch věcech, že to můžu udělat úplně jinak.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio. TS.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Jesaj, a tahle tapecka je zase věnovaná těm, kteří si přišli spíš zaholit.
2: Chceš jointa for me?
1: Zaholit si nějakýho jointa ani ne, až za chvíli, až to dospívám, tak si rád dám.
2: To už to tady nebude.
1: Pro ty, co hulej

0: takže nezapomeňte huly tam čunty posílat. Je to přesně o tom.
1: Díky, díky Ilam.
2: Děkujeme.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.
4: Crazy Rádio. Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na posled.

0: chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně

0: mambo like a crazy.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

A lochu žádný strachy, chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pást. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně...

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
5: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Infa. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 16. července, 20 hodin. Češi, proslulí svou vynalézavostí, letos překonávají sami sebe v napouštění bazénů na zahradách. Mluvilo se o tom, že vodárny už prý zvažují zavést speciální daň za nafukovací obry, kteří žerou víc vody než polní řepa. Jeden chlapík v Podkrkonoší si dokonce myslel, že to vyřeší připojením na hasičskou hadici, ale to se mu, jak jinak, trochu zvrtlo.
6: Kultura.
7: Na farmě Česko se zase děly věci, když si soutěžící Štěpán s Markétou rozjeli to potají pod peřinou, což dokazuje, že i na venkově se dá řádně zahřešit, a to i pod dohledem kamer. Diváci asi nevěděli, jestli fandit kypícím citům, nebo jen závidět ten peřinový úkryt. Holt, láska si cestu vždycky najde, hlavně když je u toho trocha té pikantnosti.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se ta jedna, říká, představte si holky, minulý týden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Dobrá povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a on ví.
9: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Go, go.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Minimum muziky, minimum...

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Byla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
1: Minimum muziky.
0: Minimum
1: info.
0: Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Was just the beginning. And now, in 1998, the story

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 16. července, slavíme jméno Luboš. Věděli jste, že toto jméno má staroslovanský původ a znamená ten, kdo miluje mír. Všem Lubošům proto přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 17. července, půlnoc. Lela Bémola se zase jednou rozohnila kvůli Carlosovi a jeho údajné nové milence, Monice Naomi, a vypadá to, že klidu se asi jen tak nedočká, holka jedna naivní. Prý už toho odpustila a přehlížela tolik, až by z toho jeden dostal regulérní tyk do oka, a teď se objevila další blondýna, no to se na to můžu vysrat. Ale co si budem nalhávat? Koho by zajímalo, jak se má zrovna naše vláda, když máme takovéhle sračky k probírání, co?
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč se nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio. Crazy Radio.

0: fun.
1: To je Crazy Ráno.

0: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říká se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už vikýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten vikýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio. It's called Switch. Let's get it going.

0: Každý den je originál.
1: 17. července slaví svátek Martina, jméno latinského původu znamenající zasvěcená bohu války Martovi. Všem Martinám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Let me turn the radio on and set the mood.